Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu, a ja tu som, a ty tu nie.